sé is í a thoil lántá le é a sidí iltáil aagdí host i sidí peintá Health Center. I a dhí Laurie Purcell siúte a thoil na bolití áte